se kolem, ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavo

0: Rádio.
1: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Regard a pesnička Ride It vo Fan Rádiu, takto v popoludní. A idete vy si spievať pesničku na cestu domov. Konečne ju budeme počuť takto v útorok po 16. No a dnes je to dueto, lebo sestry sa ozvali. Poďte na to.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.